0: Buj! Prajhaj a přiuzaj moje svojbne mjeno 612 je žunske svojbne mjena s kuncokami ec a tež ova hajesu z herbach tež wieza hižo wieste politikum vo muskich svojbnych mjenach so pono tomu lidma reči, ale tež tu doživjame krok po kroku zmiany, hacu to mužojo kiš svojbne mjeno manželskie przewozmu abo dwójne svojbne mjena pola žono, že tajke z NDR-sko časa znajeme, pola muž je to skierje nowy zjav. Mirčin Weng rozprawja.
1: Znač ježno to nekotremu škuli napadnilo, zo nepřipovedža programowe zešivki a letaki hižo pianista Jana Brezana, ale Jana Brezan hedušku.
2: Namaj by vážne, zo napremu mamo jene zrumadne meno, a na tamenu boku smo nikak dola vysavoj, še na naju mene ja, jako hudźbnik, jsem si jen mena načaril, když tak chceš, a když Helena jo na je mene vysala, tak by to poprom luchký rozsud za nás.
1: Gramatis se však je ta cva věc s dvojnými svojbnými jménami po pravidlach serbštiny samo na sebi jasná, praji reče spytnica dr. Anja Polnšová ze Serbského instituta.
3: Až tož nastupá deklináciu, máme tu samsne pravidla, jako by vůněno ženy svojbné jméno mělo, to říká, že so v obi jméni deklinujete. Potakím, ja gratuluju Petri Šoče Žuri.
1: Tak pola muža, když mjeno nominativje žanu osebitu koncoku nima. Pola žone porno tomu žarži holče mjeno koncoku ec, a k mjenu manželského přida so koncoka oa.
3: Hanka Šočic, by potakim tiž dale, Hanka Šočic Žurova rekava. Also de holče mjeno na ic, abo ec, so ne deklinuja, ale de z manželene tak prajene tam so do deklinuje, potakim ja vidžu Hanku Šočic Žurovu.
1: Dola Brezan Heduškec manželskaj staj so vědomě přečivo tomu rozsudživoj. To nastupa žunské koncoky, praji Helena Brezan Heduš syna.
4: My so smětěž přemysleli, hač já to docela se s tím Heduš syna činju, dokud je to poprom za po mojí měninu tež trošku zastavské, ha to a může se luží ráda hošit, když oni někde na té regule by se zvládují a ve Serbčina, ale na ryč bude se přece změnit, a s tím bude tež byste regule se zavěště změnit žobit.
1: S dobom onaj Brezan nedeklinuje taj ale jenož zadne mjeno Heduška, tak manželský Jan.
2: Ono tak sno kněží celé vůlka nevěstošť, kaso má deklinovač a já bych prajil, to bych šitko ještě vyle, vyle hoře činilo. To já na kůže pak zakýtu, tak když mu musel to rozučívat.
1: Zo může to Serbách s měnami komplikované byť, vě však tež dr. Anja Polnšová. Tak dostanie vůdová, kotraž so znova zmanželi dvojce koncovku oa, například Šoučina Žurová. A tež děči mají zase svojské rečné pravidla z odpovědné deklináciu.
3: Podle hulcu je to jednore, tam to funguje kajž podle nana. Podle kým by jen hulc řekal Jakub Šota Žur, ale podle tě hulce je to tak, že potom ona tež dostanie dvojce koncovku holčeho mena tak rec Milenka Šočic Žurec.
1: Kajž pak so ľudžo tež na koncu rozsudža, příčiny za dvojným menom sú rozdielne a zväčša celé vosobinské, kajž pola Štefana Cušky Malinka.
5: Pola nás byš to tak, že je moja žona šakýžo dječi mŵa a te maja te meno Malink a na ju zromadne dječo potom tež te meno Malink mŵo. A ja som si tak přemyslil na haj, ja chcú ižo znano moje svojbne meno zdiažeč, ale přiším si vyzotiežkaš moje dječi rikač. A to odla som ja te dvojmne meno Cuška Malink přiúzal.
1: Zopak nie je Malink Cuška, ale Cuška Malink, to je prostě po svojským svodže rozsudžil.
0: Mirčin Vink je so s dvojnými svojbnými menami Serbach zabieral vo sebe s pomene novým zjavom, co tyž mužojo. Tajke przyuzaja. 6:16 je krótko, bo byli knasydom. Tu jest serbski rozwóz. Bettina a Jakub. Zdrowie moje, do dzięczniejsze wutory, a przyjemy moje dobry start.

0: ec a k mjenu manželskeho přida so kuncovka oa.
1: Hanka Šočic by potakim tež dale. Hanka Šočic Žurova rekava, also de holči meno na ic abo ec so nedeklinuja, ale de z manželene tak prajne tam so do deklinuje, potakim ja vidžu Hanku Šočic Žurovu.
0: Tola Brezan Heduškec manželskaj staj so vědomě přečivo tomu rozsudživoj. To nastupa žunske koncovky, praji Helena Brezan Heduš syna.
2: My so smětěž přemyslili, hač já to docela se s tím Heduš syna činju, dokud je to poprom za po mojí měninu tež trošku zastavské, a to a může já se luží rád hošit, když oni někde na to regule by se zvládují ve Serbčina, ale na ryč bude se přece změnit, a s tím budu tež byste regule se zavěště změnit žobit.
0: Z dobom onaj Brezan nedeklinuje taj ale jenož zadne mjeno Heduška tak manželský Jan.
3: Ona taksno kněží cíle vůlka nevěstošť, kaso má deklinovat, a já bych prajil to bůh šítko, že vyle, vyle hoše činilo. To já na kůže pak zakýtu, tak když mu se to rozhodčuje.
0: Zo může to Serbách změnami komplikované byť, vě však tež doktor Anja Pohončová. Tak dostanie vůdová, kotraž so znova zmanželi dvojce koncovku OA, například Šočina Žurová. A tež děči mají zaso svojské rečné pravidla z odpovědnej deklinaciju.
1: Podo hulcu je to jednore, tam to funguje kajž podo nana, podo kým by jen hulc rekao Jakub Šota Žur, ale podo tý holci je to tak, so potom ona tež dostanie dvojce koncovku Holčero mena tak rec Milenka Šočic Žurec.
0: Kajž pak so ľudžo tež na koncu rozsudža, příčiny za dvojným menom sú rozdielne a zväčša cíle vosobinské, kajž pola Štefana Cušky Malinka.
4: Pola nás by to tak, že je moja žena šakýžo dzieci mŵa a te maja te meno Malink a na ju zhromadne dzieťo potom tež te meno Malink mŵo. A ja som si tak přemyslil na haj, ja chcú ižo znano moje svojivné meno zdiažeč, ale přiším si ja vyzotiež, kaž moje dži rikač. A to odla som ja te dvojivné meno Cuška Malink přiúzal.
0: Zopak nie je Malink Cuška, ale Cuška Malink, to je prostě po svojským svodže rozsudžiu.
5: Milčin Venk je so s dvojnými svojivnými menami Serbach zabieral vo sebe spomene novým zjavom. Zotiež mužo jo, dajke, přiúzaja.

0: čehodla bó to dowoli. Tajke dwěle su čuweske. Wone nastawaja husto, gdyž je naša wutroba přežadana a naša móc lědma dosaha, so běchmy přichodny krok šli. Čujemy so bjezmócni a nadobo dwělujemy. Na sebi, na Bohu, na všim, že še nas včera hišće zeperało. Tohle runje tam, gdyž je naša wutroba přečeška, započne so Bože čiche skutkowanie. Wón je tun, gdyż nas padne čta, ale tun, gdyż nas prekinje se. Přez kužu čežu. Přetož Bóg je svetło a luboš, kotrež nas přez šmu noce vědže. Sano su tute mysle za vás nastok, so zaso junu svetło ščivu rožuc modlič. A přitom rozpominač svetło a čmu, a kak je mač Boža čmu a svetło nazonimo.
1: Dobraj, tady je Bedrichec z Nebečic na doku a zamovitosti. Tam niše je vosadel.

0: krótko, bo bědlk nadźěweće.
1: Wo čim, co dźensa rano rěči? A što čitamy w nowinach?
0: Tu chwilu przewedu so předšulske přepytowanja za klituše nowački, a k tomu pisaja Sakske nowiny z Čihovace, Bettina.
2: Hajmenujcie, so ma Sakske neka kóžde štvórte dźěćo ryčne čeže. To je korobna kasa barmo zwyšiła. Honi w Łužicy tak pisa eset maja dźěći samo hišće veče čeže, při tym słušeja, při tym čeže zynki tvorić, słaby słowoskład, abo tež problemy při tym porjadne sady tvorić, jak rec sadotvor. Eksperća pokazaja při uhodnočenju pak na to, zo nekryja so wopkičbuanja barma na kóždopad s tymi tych strohotniskich zarjadu, tam gdzie šako so předšulske přepytowanja převedu. Či zapisaja menujcy šo, štož při předšulskim přepytowanju tym ekspertam napadne. Korobne kasy, kež barma nalistuja, jeničce od lekarju atestirowane a lekujomne ryčne nekmanosće. To ryka, gdyż dźěćo nekajkeho ryčneho zmylka da dla doby napríklad do logopedie. Kotru rolu raje při tutym wopkičbuanju tež viace ryčnosć, tež to je prašenie artiklu, generelne ryka tam, zo přibiera liczba dzieci, kiedy nimsce przedszulskie starobie nie wopknieża. Kotru rolu przy tym serbszina raje, o tym tam nie pisaja. Dalszy fakt pak je, że na przykład na polu motoryki je pozitywne uwicze widzieć, tam so dzieci dere uja, wiace o temie po takim dżęca we wopszonym artiklu SZ.
0: Dale, pilne z dziećmi ryczeć, sadę tworzyć, serbsy ryczeć, a rady też pilne knii czytać. Pilne, pilne! Spiewa też Mirko Brankacz, nie tylko tu, serbskim rozwosu, 8 godzin, 17 je.

Jo, ten Łužyski Festiwal, der přinjasć usoku kulturu do Łužyce, žinca wetwěrju 7 udaše tego festiwala a w tom, co my pijedaš. My pijedamy teke w nowych knikwów českiego autora Jaroslava Rudiša a te zeju na sobu na taki pšały road trip přes europske kjerchoby. Wici, słyšiš o net? My sme také v predponocnej Európie duce, dokradne v baltijskom regióne, že v to zapšie mieše venden, ako veci vidne neznajome Jano Milo v Užice. Jo, z našeho muziku týženia startujeme do nového šulského leta. Jedno glukožicenie mám plánia a pen v našom tematickom uščívaniu ku koncu. Pojďme ven do Gumnou a na land. August najsach jo titel a kak mamino recne serbe obklidujú te zmiene na vúkach a pelach rýdne až čo zašaltovali.

My sme ze skosami wecekli a pen sme z grabjami rozbili te rjedy a pen sme gledali, až bužo rjedne wjedro a tož sme južo šake pokazki z nebja, no jo, a tyke te mroki. Gaž su byli te usoke mroki, pen sme wyjeli až te z 13 kilometrów wysokości, pen se stajnie doj daju, a dojce pen deszczowali tym roku, jo. To sme my poznali, a sme tylko wyjeli, ja musim raz na jedno powiedać, my sme mieli pla rogozna jadnu našu uku z Liškovka a tam jo se nam čurnilo, my sme rovno kšeli přesušiš, dokulaž my sme mieli jo ve Kopickach a sme zas rozpřestrievali a naraz přižašil jan mrok a pen sme spiešne zas na Kopicu spakovali a to jo zajímavé, kak vobmiazované te dešče mogu byš. My sme pen, ako sme zas to ve Kopicach mieli, ubiegnuli do Drenova a tam sme mieli tyke ešte jednu uku a tam byšo najlepše vedro a my sme mogli dali živaš.